každý si rán zavolá, do kolečka, do kola, děvče jako jemhle. Hej, tutulín, tutulín, když se ke mně přitulí,